sen. V noci před se nikdo samo ten rád není, neboť líba v měsíčním osvětlení je to nejhezčí, víc se na to není, někdy tak, pak zase tak, kdo víte jak.